F.R. David Words. Da 80-ki zdaj pa ena oda vikendu, ki je žal mimo. Come back and stay. Vrni se, dragi vikend.